0: co byś řekl. Nic jo, mate. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate.
1: Može ovaj narod nas